Kvartet Kontra odsvirao je gudački kvartet u F-molu Nilsa Wilhelma Gela. I za kraj, Carmen Fantasia za violinu i klavir Franca Waxmana. Violinu svira Sergej Hačatrjan, a klavir Vladimir Hačatrjan.